0: najmenša. No ja, tak smo iskat kupil plec dženca tu stajnči zvoža tež z vami. Je to lohka a elegantna hudžba a voriva v osebi nostalgijske vutrobe, mjenujce tak mjenovana zalonova hudžba. Srpska komorna filharmonija tajku dženca večo na budeskim tohošću predstajil, ale što so za zapšiječom popravom kova a mame tež srpsku zalonovu hudžbu. Seman Heduška v temi reči.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
2: Ve džijat na tem letstotku, jako orkestralna hudžba džin a bole z kralovskih a vyšších dvorů do šedného dňa tohošnosť čepšenže, mieše hudžba dále a bole zabavječ a tiež raz připodla bežeč. Tak nasta zalongová hudžba, kotru šrajachu ve kofejóniach, hotelach abo při večornej zabavie. Vona dobieše so atmosfére hodžeč a rejovaniu ponúvač, přiušiem pak náročná vostač. Typiske sú lohké melodie bez vulkého dramatického vierška, ve stilách kež valčík a polka. Ale tiež tamných kež tango abo pokot. Ve Serbach so ve tutej časovej dobie zalongová hudžba vúviva nie je. Nemiachu tu orkestru a tež nic dosť možnosťu ju predstaječ. Naša hudžba by bole ľudová a na korovu smirená. Přiušim sú so serbsce komponistča po druhej svetovej vojne, jako so prinie serbske orkestru a hudžbne skupiny vúvivachu tutomu stíle venovali. Potreba treje nebe viac tajka vulka, dokelž zabavjachu so ľudžo pri zvinkach menších kapavov. Ale nekotre prekomponované ľudové melodie, kotrež môžeme z džensnišeho vida na každý pád zalongovej hudžbe přiličiť, sú so přiušim narovali.

0: Hač je to vopravdže dokładnie po originalnym stylu, što wie. Na každý pád pak je to zajímavý experiment.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Siman Jeduška je nám predstajú salonovú hudžbu a je tiež raz poladal hač tajku v Serbach tiež s tvamame dženca večo zaklinči salonová hudžba minulce na budeským vonem toho, čo prezentuje ju serbská komona Filharmonia Snač. Tam tiež tun jednu abo tamnú serbskú melodiu vusvyšime. Cíle tak po vašňu salonovie hudžbe. Sie mit in der Bobbedel knasch ist, der ist Lindneritz, drude so prei, so ist mehr Tsarano, aber wotsch zes demut nehmen.

0: Na, poschestschiche.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
0: Dobranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyšinje startuje z jacorymi projektami do nowej rajnej doby. Kajž NSLG včera novinske zdjelence informuje, započnú so s koncom lične přestavky proby za turnéju inscenácie Floppy Dolls. Premiera je za 19. septembra haslově předvídžana. Cukonje je jednače předstajňu plánované. Po zimských prostninách vědže dživadvo projekt Domizna s 9 letnikami serbského gymnázia dále. Ním vopytajú šulario praví dvonie dživadvo a rozestajú so v umiusce a sledžerce s prašenjom, što Domizna im voznamenia. Emilka za zakvadnie šule v Orklice je sa teletne vo tušto nemera postarava. Janek Vočer informuje.
2: V písme zdžili viednictvo kubanišča staršim, zo je pozdatne nedaleko Mivočic muž z auta dječi v obkečboval a narečal. Z písarjo podachu tiež dokladne v opisani jezdžidva a šofera, kajž tiež značky auta. Informovaná policia je náležnosť prúhovava a nie je ničo podľadne zvieščiva. Zastojnici tuž varnuja, zo je dale davanie detajových opisaniu v osobu a čučivých informáciu bez prúhovania neskutk a môže sa kvastač.
0: Šula je so mestem z dalšej e-mailku pola starších za nemier zamoviva. V Kozarcach chce gmena Krosčice džel viesnoho puča zanirovač. Přitom ma sa votriesk do smiera na Vorklice asfaltirovač. Na čerovšim posedženju Krosčanske gmenske rade sú za to tvarský nadok ve vysokosti nemale 90 000 € přepodali. Tvarské dživace rakečanská firma Štole ešte lica započeč. Gmina Hamorsk-Gorži přečuva v uzamkneniu komuny z turistického zjazka Vužiska jezorina. Kajž navoda vonor zahjada Arjan Levs v obkruči, je gmina zajšvetodžen z Goržbu zorelskému krajnemu sudnistvu zapodala. Sudnistvo ma zvěstčič, zo neodpoveduje v uzamknenie z turistického zjazka v ustavkam a jestem nezakonjsce. Gmina Hamorc v turistickém zjazku vostač. Budyski krajna rada Udo Vičas by jako miestopředseda zjazka v uzamknenie přesadžil. Von kritizovaše zoca Hamor ze zamierového zjazka v užiska jezorina Sakskie vstupič. Dunje za vůviče infrastruktury při jezorach zamovite. Turistický zjazk ponu tomu so vo zvičnenie stará. Ve vůstavkách turistického zjazka nie žaden zvisk k zamierovému zjazky předvíčané. Šulario a šulaki serbske zakvadnie šule Michal Hornik v Orklice sú so včera na projekte pod hesvom Prinja pomoc vobdžilili. Medicínsky personál, lekári, korobné soce a vonňoví voborníci pokazachu džičom korobné auto a núzové kaščík. Tiež o tým, kak zadržíš so núzovém báže a kotre pravidva pfača při vôvaniu policie a vonňové vobory džičí s fachovcami praktisce zvučovachu. To bych upovedal, že kotrež namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca zmieme to, što mročelo zdžila tiež švíle a silnejšie nevedra. Svonco so lidma pokaza jenož dosa dys, ale voreva zemio na 28 do 30 stopňu. Júce zmieme tiež ešte nekotre švíle znamenča takhle noce a ráno, potom pak vostanie z väčšieho džela sucho a zmieme z džela tušto svunca z 22 do 26 stopňami. Nidželu vostanie převážne sucho, zmieme mix ze svunca a mročelu.
3: Na drohách sú ničo nestáva dobrú jezbu do dženstvíšho rania. Máte široké buče, cí menšine po napo šestčech.
1: Serbský rozvoz.

0: nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne?
2: Na našim tvárnišču.
3: Nabok! Nabok! Ciešne riade přijedu.
4: Der, der, nakladné auto. Přijedeš unie ve prvom vokomíku.
5: Dostane blídania dženca novú cichu?
3: Šo je hižo přirezané a vurezané miešava. Riade drbia so jenož ište romadže súvač a skrúčiť.
4: Dere so smeja ve vse bose novú blídaniu.
5: Čo dla, bakoro?
4: No potom môža sa i ľudia nové stolce a blída tvarič dať.
3: A vokna a dúvie tež. Pomhajtaj mi raz při odkvadovaniu.
4: Oh, takhle. Posledný jar, jada.
5: Aj, a celé za cichu tu tejší, že sú. Popravom tu šitko je, štož za blídaniu treba ja.
4: Aj, když bude cicha hotová, môžeš estrich leč, Míšová. Potom sme ja voni tejš hotové špundovanie.
3: Ale buď sme kytro rozježdili.
4: Buď ponovič bude přichod na kročel. Jenož díre zapvatač, tre to sač nebude.
3: O, dostane vun nový asfalt?
5: Tajky pravý nový smerčatý asfalt. Stajky valcu, kýž asfalt zrúna.
4: No víza, Míšová.
5: Tocich přeco ježa raz doživič. Nemôžeme tu ostať, do niž valca nepřijedže.
4: A čo dla nic? Môj přichodný nadavk je, zo staré buď dospolne rozdživa.
3: Mám ja nešto odvozič?
4: Aj, to by mi vůlka pomoc byla. Potom som spíšnišo hotové.
5: Ja môžu při nakvaduaniu pomoč. Škoda, zo nímame kuzvarský ký, kýž buď prostče vopnovi.
4: Ale potom nebe asfaltovú valcu doživiva Míšová.
5: Tomáš pravie. Potajkým?
3: Dodžíva! Vobnovíme púč!

0: Mann.
1: Weh, weh, weh. Wieder musst a Wunnermagang gehen.
2: Jace hat steriliert, dass das Mosnia Webbowe Teleskop taiki dokładny dolar do Swietniszcza kajżenie do toho, a zas z nowymi dopoznaczymi przekwapia. Nitko Augustsche astronomojo a fizikalki z USA zasowo w odkryciu pisaja, kotrež bez tutého silného teleskopa možné bylo neby a kotrež člověču představu užaduje. Oni pytachu za osobě starými galaxiemi, kotrež nastachu krotko po nastaču světniščá. Přitom napadnichu jim červěné dybky na teleskopových obrazach, kotrež nemožachu pravě zariadovač. Tohodla su so zajšvých letach s jednym tajkým nadrobně zabírali. Popravom su tajke červěné dybky pokazky na kosmický proch, při přepytovaniu pak zvěščichu, zo nejedná sobo proch, ale kosmický pún, měnujci vodžík. Tun pak so hevák na červěn nesvědčí a za vězdu, kotra však z vodžíka vobstejí, je červěný dybk přesvětvý. Za celou galaxiu je červěný dybk porno tomu zase přemavý. Kajž to ty švěrčachu, šelke fakty rečachu za vězdu, tam nepřečilo tajky. Tohodla su fachovce a fachovče potom nimale milion šelkých modelov s rozdílnymi umieneniami a parametrami simulovali, zo bychu teoretické úsledky s tým širunovali, štož s teleskopom vidžachu a meriachu. Přitom sa ukopa zo 20 let starý teoretický koncept, kotrež sa dotališče ženie v obkečbuov nebie najlepé rozkvadže, što tam vidžachu. Je to idea hoborských hviezdov z čornej džiru središčiu, jenže ste Black Hole Star. A one vopkečbované červené dybky je prvný kandidát za tajku hviezdu. Ju opisuje astronomojo a astronomky takhle. Centrum je silne prúdžaca čorna džira, kotraž je niečo tak češka kaj 100 tisac svuncov. A ju obdáva vodžiková atmosféra, kotraž je tak hustá kaj švonkovne vršty svunca a kotraž má tajký hoborský rozmach kaj na sivý svunčný systém. A to šo je 100 miliardov razov tak svetlo kaj normálna hviezda.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
3: A predsa miečin venk za nás. Časa čmič novo na po sedmich.

0: to je lohká hudba do rania. A vo ďalšej druhej lohkej elegantnej hudbie kýž voriva vo sebe nostalgiske vútrobe, o tom ľudom sa man Hiduška poveda. Je to menúce tak menovaná Zalonová hudba. Serbská komorná filharmonia tak uženca večer na budovským tohošču predstají a što sa zatýmkova, to vie sa man.
1: Crescendo. Hudba krotko a svodko.
2: Ve džejat na tym letstotku, jako orkestralna hučba džen a bole z kráľovských a vyšších dvorov do šedného dňa tovaršnosti přenže, mieše hučba dále a bole zabavieč a tiež raz připodla bežeč. Tak nastá Zalonová hučba, kotru šrajachu ve kofejoniach, hotelach abo při večornej zabavie. Ona dobieše so atmosfére hodžeč a rejovaniu ponúvač, přiúšiem pak náročná vostač. Typické sú lohké melodie bez vôľkého dramatického vierška ve stílach kež valčík a polka. Ale tiež tamných kež tango abo pokot. Ve Serbách so ve tutej časovej dobie Zalonová hučba vúviva nie je. Nemiachu tu orkestru a tež nic došť možnosťu ju predstaječ. Naša hučba by bole ľudová a na korovu smirjena. Přiúšim sú so serbsce komponistča po druhej svetovej vojne, jako so prinie serbske orkestru a hučbne skupiny vúvivachu tutomu stíle venovali. Potreba treje nebe viacteka vulka, dokelž zabavjachu so ľudžo při zynkach menších kapavov. Ale niekotre prekomponované ľudové melodie, kotrež môžeme z džensnišeho vida na každý pád Zalonovej hučbe přiličiť, sú so přiušiem narovali.

0: Na, Prost, Michi.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. Niemsko-serbske ludowe dživadło Budyšinje startuje z jacerymi projektami do nowej rajnej doby. Kaž NSLG včera novinske zdjelence informuje, započnú so s koncom lečnej přestavky próby za turnéju inscenácie Floppy Dolls. Premiera je za 19. september haslově předvidžana. Cokonje je jednače predstavenju plánované. Po zimských prázdninách vedže dživadło projekt Domizna s 9. letnikami serbského gymnázia dále. Ním vopytajú šulárjo pravý dvonie dživadło a rozestajú so v umiestce a sledžostce s prašeniom, što Domizna im voznamenia. E-mailka z šule Vorklice je sa teledne votušto nemiera postarala. Janik Vúčer informuje.
3: V písme zdžili viednictvo kubanišča staršim, zo je pozdatne nedaleko Mivočic muž z auta dječi vopkečboval a narečal. Z písarjo podachu tiež dokladne vopisani jezdžidva a šofera, kajšte značky auta. Informovaná policia je náležnosť prúhovava a nie je ničo podladne zvieščiva. Zastojnici tuž varnuja, zo je dale davanie detajových vopisaniu v osobu a čučivých informácií bez prúhovania neskutk a môže sa kvastač.
2: Šula je som jestem z dalšej e-mailku pola starších za nemier zamoviva. Kunstlieta ma so čornem komcu Vulka Hala Centruma za automatizované jezdženie Smart Mobility Lab přepodač. Vo aktuálnym stavie tvarských dživo sú čera na letnom šieču vojerovského vyššieho miestčenosti Torstena Rubana CH informovali. Kletu januárie započína prvá skupina 23 přistajených s zariadovaním pospytných přípravov a založa jedna čelňu. Dohromady sú niečo 100 živoch miestno plánované. Sledžič chceča Smart Mobility Lab na automatizovaném jezdženiu, letaniu a ratarstvie. Centrum v opospodách je Drieždanská technická univerzita. Za startovú fázu hač do 2030 přizvolí zviazk přes spichovanský program Stark 5,9 milionov euro. Vyšší miestčanosta Torsten Ruban C. vúzbiny vúznam projekta za přichod Vojerec a zromadne dživo s vokolnými gmenami. Gmena Hamor skorží přečmo vúzamkneniu komuny z turistického zjazka Vúžiska Jezorina. Kajž návoda vôneho zariada Arjan Levs v obkručí, je gmena za išvetodžin skoržbu Zorelskému krajnému súdnictvu zapodala. Súdnictvo ma zviesčič, zo neodpoveduje vúzamknenie z turistického zviazka vústavkam a jestem nezakonstce. Gmena Hamor chce turistickým zviazku vostač. Budyský krajný ráda Udo Víčas by jako miesto predseda zviazka vúzamknenie přesadžil. Vún kritizovaše, zo chce Hamor ze zamierového zviazka Vúžiska Jezorina, sakskie vústupič. Dunie za vúviče infraštruktúry pri jezorách zamovite. Turistický zviazk porno tomu so vo zvičnenie stará. V vústavkách turistického zviazka nie je žaden zvisk ke zamierovému zviazky predvidžané. V Gorzovcach chce gmena Krosčice džil viesného puča zanirovač. Přitom má sa votriesk do smera na Vorklice asfaltirovač. Na čerošim posedženiu Krosčanskej gmenskej rady sú za to tvarský nadavk ve vysokosti nemale 90 000 euro přepodali. Tvarské dživa chce rakečanská firma Štole hišče lica započeč. To bych ju povesť, čo kotrož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Na svočaku ja dženca tuštom ročelu, tiež švíle, nám kýva ja, zžila tiež silnejšie nevedra. Žive slepo, stupa bývú dňa na 28 do 30 stopňu, dysadys sa tiež raz svunca předrie. Júce, dreso ráno hýšče dýšťuje, skýra takhle noci, převažne pak vostane potom vodňo sucho a máme tiež tuštom svunca júce, žive slepo stupa to na 22 do 26 stopňu a tiež nedželu očakuje nás mix ze svunca a mročelu vostane převažne sucho.
4: W systemie, w obkadnym systemie drie tużto stej, ale niczo za nasz region.
1: Serbski rozwóz.
4: Dobro jest, bo 4 minuty po na po 8.

0: Kučmin čo nou dôsime šie.
1: Nábožné slovo.
0: Manženca hna viac svojkova ze svotrova.
2: Zviazujeme dživu husto s niečím neušedným, s vúhajenjom, nevočakovaným vobrotom, abo niečím, štož našemu vujasneniu so vúvinie. Tola snana započina so dživu hižo tam, či spoznajeme, so je svet väčší, hač naša vieda vo ním. Sviata Hauštyn, jeden z najvúznamnejších cirkvinských vodcov, mieše vo sebi devít na vieru a rozumnosť. Vún nevidžeše žádem přečuk v tým vierič a s dobom prašenia staječ. Naš rozum sme pytač, prúvač, hunie v tým môže dživ ležeč. Nic na kúže pat v tým, so příroda svoje pravidva zubi, ale v tým, so spoznajeme, neznajeme tuto pravidva dávna hišče dospunie. Tak by se Hauštyn, dživ nestáva so přečivo přírodže, ale přečivo našej viedže vo přírodže. Snano je to dobre přeprošenie za tutun džen, votorene vostač za nevočakované. Nic spíšne riec, to nemôže byť, ale so tiež raz prašeč, što popravom vopravdže vím, a dže môj hišče viace byť, hač dotaz poznajú. Preto švíra nevoznamenia snano na všetky prašenia votmovu mieč. Viera voznamenia tomu dovereč, za nie sú naše prašenia väčšie, hač bo.
0: Dobre, Hanna Viacvokova ze Zvotrova, vynádoku a zamovitosť, či nepečanské vosade. Dobre, nevšejeme. 4 minčine do 8 je...

A ja so sadžu vo veľa mirnišo dženca nebude. Na žaden pad. V hokach. Četoš Barbara Apito Mönkec. Sveča dženca vosebite jubilej. 50 let net kýžo spokojnaj kročitaj a pône vunco zromadných názorneňov a dopomnenkov z tej horlivie ve vútrobie se skúvavoj. Dženc, kvaju čestnemu zvotokvasnemu dňu, ze svútroby vám aj gratulujeme a zaušu samozrozumlivú podpíru sobie zočakujeme. Kročtaj s Božím žonovaniom, ale strovoče lohce dále přes písané tún svět. Až tu dženca z vútroby gratuluje. Čoka Anet a syn Bosči z manželský maj a nučky Jakub, Mála a Elia. No haj, da, nech dženca svičitaj, mvynkec manželskaj v hurkach, vosebite manželský jubilej. A ja so tež sadžu k druhému razy, to so dženca cva črjoda ľudí, na kojiž dopad navali. Ale predahač tak daloko je? Tu je tak rec kvasna stučka do džencnišeho dňa, skazana od vašich ľubých.

0: nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zhromadne?
2: Na našim tvárnišču.
3: Nábok! Nábok! Ciešné riady přijedu.
4: Tere, tere, nakladné auto. Přijedeš u nie ve prvom vokomíku.
5: Dostane blídania dženca novú cichu?
3: Šo je hižo přirezané a vúrezané miešava. Riade dobia so jenož ište romadže súvač a skrúčiť.
4: Tere, so sme ja ve vsebose novú blídaniu.
5: Čo dla, Bagoro?
4: No potom môža sa i ľudze nové stolce a blída tvarič dať.
3: A okna a dúrie tež. Pomhajtaj mi raz při odkvadovaniu.
4: Takhle, poslední jar, jada.
5: Aj, a celé za cichu tu tejši, že sú. Popravom tu šitko je, štož za blídaniu trebaja.
4: Aj, když bude cicha hotová, môžeš estrich leč, Míšová. Potom sme ja voni tejš hotové špundovanie.
3: Ale buď sme kytro rozježdili.
4: Buď ponovič bude přichod na kročel. Jenož díre zapvatať, či treto sač nebude.
3: O, dostane vun nový asfalt?
5: Tajký pravý nový smerčatý asfalt? Stajký valcu, kýž asfalt zrúna?
4: No víza, Míšová.
5: To cíš přeco ježa raz doživíč. Nemôžeme tu ostať, to niž valca nepřijede.
4: A čo odla nic? Môj přichodný nadavk je, zo staré púč dospovne rozdíva.
3: Mám ja nešto odvoziť?
4: Aj, to by mi vůlka pomoc byla. Potom som spíšnišo hotové.
5: Ja môžu při nakvadovaniu pomoč. Škoda, zo nemáme kus vásky ký, kýž púč prostče vopnovi.
4: Ale potom nebe asfaltovú valcu doživíva Míšová.
5: Máš pravie. Potajkým?
3: Dodžíva! Vobnovíme púč.

0: Na po, tschüss.
1: Serbski Rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobranje. Nemsko-serbske ludowe dživadvo Budešinje startuje s viacerými projektami do novej ranije doby. Kajž NSLG včera z novinske zdjelenku informuje, započnu sa s koncom lične přestavky proby za turniju inscenácie Floppy Dolls. Premiera je za 19. septembra haslove předvidžana. Cukunje je jednače předstajnju planované. Po zimskich prosninach veže dživadvo projekt Domizna s 9 letnikami serbskeho gymnázia dale. Nim wopytaja šulerjo pravidłownje dživadvo a rozestajeja so wumjusce a sličarsce s prašenjom, što Domizna im woznamenja. Emilka z šule Worklitze je so teletne wotušto nemira postarała. Janek Wučer informuje.
3: V písme zdžili viednistvo Kubanišča staršim, zo je pozdatne nedaloko Mivočic muž z auta dječi vopkečboval a narečal. Z pisarjo podachu tiež dokladne vopisani jezdžidva a šofera, kajšte značky auta. Informovaná policia je náležnosť prúhovava a nie je ničo podľadne zvieščiva. Zastojnici tuž varnuja, zo je dale davanie detajových vopisaniu v osobu a čučivých informáciu bez prúhovania neskutk a môže sa kvastač.
2: Šula je sa miestom z dalšej e-mailku pola starších za nemier zamoviva. Kunc leta ma sa čornom gomcu Vulka Hala Centruma za automatizované jezdženie Smart Mobility Lab přepodač. V aktuálnom stavie tvarských dživov sú čera na letnom přijaču vojrovského vyššho miestčanosti Torstena Rubana CH informovali. Kletu januar je započina prinja skupina 23 přistajných s zariadovaniom pospytných přípravov a založa jednačelňu. Doromady sú niečo 100 dživových miestno plánované. Sledžič cedža v Smart Mobility Lab na automatizovanom jezdženiu, letaniu a ratarstvie. Centrum vopospodária Drježďanská techniska univerzita. Za štartovú fázu hač do 2030 přizvolí zjazk přes spichovanský program Štark 5,9 milionu euro. Vyši miestčanosta Torsten Ruban C. vúzbienu vúznam projekta za přichod Vojerec a zromadne dživo s vokolnými gmenami. Gmina Hamor skorži přečivo vúzamkneniu komuny z turistického zjazka Vúžiska Jezorina. Kajž návoda vônoho záriada Arjan Lev svobkručí, je gmina zajšvete džin skoržbu zorielskému krajnému súdnistvu zapodala. Súdnistvo má zviesčič, zo nevodpoveduje vúzamknenie z turistického zjazka v ústavkam a je s tým nezakonsce. Gmina Hamor chce turistickým zjazku vostač. Budeský krajný ráda Udo Vičas by ako miestopředseda zviazka v uzamknenie přesadil. Von kritizovaše zotce Hamor ze zamierového zviazka Vúžiska Jezorina Sakskie vústupič. Dunie za vúviče infraštruktúry pri jezorách zamojte. Turistický zviazk porno tomu so vo zvičnenie stará. Ve vústokách turistického zviazka nie je žaden zvisk k zamierovému zviazky předvidžané. V Korzacach chce gmina Krosčice džil viesnoho puča zanierovač. Přitom má sa votriesk do smiera na Worklitze asfaltirovač. Na čerošim posedženiu Krosčanskej gmenskej rady sú za to tvarský nadok ve vysokosti nemale 90 000 euro přepodali. Tvarské dživa chce rakečanská firma Štole ešte lica započeč. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vás ten nemali civil džen kietro pomročené, jenož dysadys so svunco pokaza, tiež švíle nás čenca vočakuje a zdžela tiež silnejšie nevedra, a to všetko při 28 do 30 stopniach. Júce zmijeme vodňo, respektívne ráno ešte dešť, potom pak vostane sucho, zmijeme s plakami tiež tuž do svunca, a to při temperatúrach miest 22 a 26 stopniami, nedželu potom vostane prevažne sucho. Zmijeme mix ze svunca a mročilu od punžele sam ma byč zaso miniate.
4: Dobro jezbu do džensniše horania bez hačenju.
1: Serbski rozvoz.
4: 4 minuty po napuđevičich.

0: časové a rádi športuje. Se do menšinou po napodživečichem. A to máme vonu informáciu za vás, kýž nedom Katka dopelní. Mústvo U22 Viktorie Vorklice poda so minúce čera do Prahy, ale nic. Tam so bychu si vulečeli prostě, ale so bychu so burali na turnírie. Če da kada što da, Katka?
1: Vosem rájeriu, oni tam sú, sú so čera, kež se tej oni už rekva napodšpodali a to na turnír Prague Volleyball Games. Je to mesenarodne turnír modých volleyballistů, hač to starobne skupiny U22, či tam dže, voklične sú poteky mes najstaršími tak rec. Vod dženstniša hač do nedžele so raje, dženca raja voklične ci partie a v netrebače, so byste podľa byli tak rec ani hač dobra ječ, ale môžete kajž so to za modinu svúša, tie šitko přes streamingové portál z Čehovač. Streamuja mienujúce přes Twitch na svojským kanálu s mienom SV Viktorie Reklvec 2.9. Link tu temu Twitch kanáli namakáče na sociálnych sečach Viktorie Vorklice, a so byste tiež videli, kde máte tam zašaltovať. Je to dženca na pojednačích, potom ešte raz dženca menšinu dojení a potom ešte raz dženca menšinu pocioch. A to raja přečivo mústvam London Vanguards, potekým z Londona, Tornado Adlis will ze Schwitze a česke mustvo Prosek. Jutze potom raja přečiva mustvu z Radebeula a mustvu Nova z Rakuskie. Včera večer su si ište, kaj su na Instagrame dželili vulku pizzu svotič dali. A dženca, netko zavišče strova snedajn ze bychu pone energie startovač muli za dvě hodine. Dželus za Viktorio Vorklice. Tvočim im palce.
0: Ja by im namitova tridlnik.
1: To je dobré.
0: A ište dále z nuteličku, pupeličku. Восем по напудживачих.
2: Брайче горы ми, брайче, что со на нас пшивали. Брайче горы ми, что наш хребет удержит.

0: Wieder, wieder musst ein Wundermagang gehen.
1: Jace hat 4 Leta hižo zmožnia webowy teleskop tajki dokładny dola do svietnišča kaj ženie do toho a zaso z novými dopoznačemi překvapia. Netko augusče astronomojo a fyzikalki z USA zaso vo odkryču pisaja, kotrež bez tuteho silného teleskopa možne bylo neby a kotrež čvoječu predstavu užaduje. Oni pytachu za osebie starými galaxiemi, kotrež nastachu krotko po nastaču svietnišča. Přitom napadnechu im červiene dybky na teleskopových obrazach, kotrež nemožachu pravie zariadovač. Tohodla sú so zajšvých letach s jednym tajkým nadrobne zabierali. Popravom sú tajke červiene dybky pokazky na kosmický proch. Při přepytovaniu pak zvieščichu, zo nie jedná sobo proch, ale kosmický pún, mienujúci vodžík. Tún pak so hevák na červien nesviečí a za viezdu, ktorá však z vodžíka vobstejí, je červiene dybk přesvietvý. Za celú galaxiu je červiene dybk porno tomu zaso přemavý. Kajž to ty švärčachu, šelke fakty rečachu za viezdu, tam nepřečivo tajky. Tohodla sú fachovce a fachovče potom nimale milión šelkých modelov s rozdielnymi umieneniami a parametrami zimulovali, zo bychu teoretické úsledky s tým širunovali, štož s teleskopom vidžachu a meriachu. Přitom sa ukopá zo 20 let starý teoretický koncept, kotrež sa dotarišče ženie v obkečbuov nebie najlepé rozkvadže, što tam vidžachu. Je to idea hoborských hviezdov z čornej džiru središčiu, jenže ste Black Hole Star. A one vopkečbované červiene dybky je prvný kandidát za tajku hviezdu. Ju opisuje astronomojo a astronomky takhle. Centrum je silne prúdžaca čorna džira, kotraž je niečo tak češka kaj 100 000 svuncov. A ju obdáva vodžiková atmosféra, kotraž je tak hustá kajž vonkovne vršte svunca a kotraž má tajký hoborský rozmach kajž na celý slunčný systém. A to šo je 100 miliardov razov tak svetlo kajž normálna hviezda.
0: Vieda, viedomosť a vunamaganky.
2: Pisane informácie s Mirčinom Venkom. Cibilky Načevič.

0: čo bude.
1: Pekšminčinu dočivečiš.
2: Nábožné slovo.
1: Mačenca Hana Viacvokova ze Svotrova.
3: Zviazujeme dživo husto s niečím neušedným. S vúhajenjom, nevočakovaným vobrotom abo niečím, štož našemu vujasneniu so vúvinie. Tola snana započina so dživu hižo tam, či spoznajeme, co je svet väčší, hač naša vieda vo ním. Sviaty Haušten, jeden z najvúznamnejších cirkvinských vodcov, mieše v osobite vid na vieru a rozumnosť. Vún nevidžeše žádem přečuk v tým vierič a zdobom prašenia staječ. Naš rozum sme pytač, prúvač, hunde v tým môže dživ ležeč. Nic na kúži patu tým, so příroda svoje pravidva zubi, ale v tým, so spoznajeme, neznajeme tuto pravidva dávno hišče dosponie. Tak by se Haušten, dživ nestava so přečivo přírodže, ale přečivo naše vědže vo přírodže. Snano je to dobre přeprošenie za tuto džen, votorene vostač za nevočakované. Nic spíšne riec, to nemôže byť, ale so tiež raz prašeč, što popravom vopravdže vím, a dže môj hišče viace byť, hač dotaz spoznajú. Přetož viera nevoznamenia snano na všetky prašenia votmovu mieč. Viera voznamenia tomu dovereč, za nesu naše prašenia viače hač bo.
1: Dobre, Hana Viacvokova ze Svotrova, vynádoku a zamovitosť či nepečanskýho osadem.

0: Permakultura, to zapšimješe znajome z ekologije, z rolnikarstva napšikvat. Permakultura jo koncept tam žo voto z temi resursami, vrda, gnoj, svjetvo a tak dali. Užažovaš ako su, bžeze togo, až kupiš napšikvat přidatne gnojidvo za tvoje rostlinki. Co ma permakultura cynisch z filmu banim? Modefilmer Luka Golinski jose ten tyžin obšeliu na workshopu organizirovane vet filmoveje seši Vúžica film v Grabinje, ako jo mir rono to ako temu.
1: Ten workshop jose vetmiu na takim permakulturnym dvörje tam, a mesme pen vesacho pienku quasi teke tam jedne vision je dostali, a ugnuli kak jo se to stavo, až ten vrn in to tak jo, ak pen jo, a teke sme ugnuli take principje v tom, kak mežo nichten vegin jo nachhaltig jedno gumno mješ, aber ne kak nachhaltig rolnikast vo mješ, aber tak alle topen teke Nejo tam jano v rolnikarstvi, ale to je jeden ganzheitliches Prinzip quasi. Tvoje celé živinje možo byš permakulturelne.
0: A s takým teke tvojo živo, groni Luka. Teke ako filma máš přece jano obgranicované cas, obgranicované pienjeze, luži, resurse a tak dali. Z tým opradaš na uknuš, to je jeden kumšt, ulicujo Luka. Ve biegu jednogo dňa su diali jeden pšaue film navješeš. Kak to je funkcionirovalo?
1: Jsme jano měli taky VHS-rekorder, also žádné crazy techniku, nesme směli, a také nesme měli, užíváš. A také, jo, dejo byš méně jako 5 minuto, a my jsme to quasi v kamere rezali, also to měni gaž 20 na start, pen eben to startu jo, ko pešči filmě jo, a gaž 20 na stop, jo tam ten cut, ale potom nějak editováš, abo tak to nejšlo. Všechno chronologicky pen také, a eben gaž například 20 z příhody start, a pen kroniš los, pen jo to eben také film je, to je pen vykonce na screening věgin lušně bo.
0: Luka hüschi ulicu jo, kaki film ga jo wen navješel. To jo cini zgromadnje z gornosarskiju grajaku boženu bjarš.

0: Ceras Bivo, teuer Titelprojekt da, akosse ninto, wird mir jo koins tüschen ja, wes liebem atamnem Regionje. Jo vos liebjainske adolnusarske Spives Bruni zu vego Regiona. To uli zu jo Organisatorka, gornusarska Spivaka Walburga Vaucic.
1: Ja, to jeden Projekt, kotrisch mir jako Ensemble Jarobinka zapodali. Pola założby za serbski lud, we wobuku rycz zwiazuje, jedno ideo we wubidżuania. A idea je, te spył, kotrisch szak mył, netko hiżo nikotre lita duo spyłamy, tym kunci nam rucić. So, z tymi kunčinami vzjazač, so v tých kunčinach v přírodži tam, když sú ty spiu, jo, so hore džažič a tam jace do kontakta přijíč, so vzjazač z tý přírodu a tam dlhší čas přebyvač.
0: Mm-hmm. Ach, to tam dokradne spíva. Jo to váško Jarobinka a žo spíva jošo dokradne.
1: Sme spiváky Jarobinky a niekotre spiváky ze kurza Bivého Vosa. Jeden kurz, ktorý je sa odmýl pred dvima maj letoma a netko leca tiež, konc mier. A spívame z Jaunie na dvejoch miestnách a to sobotu v osnáče Cicci, večer v osnáče Žin Cicci na dvonišču v Grudku.
0: A neželu zajča na požasnešich k namše a na muzikovem dopodnju na šusterodstvorje ve Trebinje. Tam bužo druga šansa. To groni Walburga Vaucic vo projekše Cera Spivo. Žo konkretnje bužo kor ve přihože tošte brunicove spive te naturje sljetaš. To njoco vena ninto hošti přeražiš s takim snaž se goži vičeraz z kolasom byš duce okovo slepego ve naturje a uše stajiš. A stajišo vaše uše teke ninto hojo kor Jarobinka z jadnem tych obspomnjetych spivo.